jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za.

0: každý litr benzínu, každý nákladní automobil, každý náboj, který se mohl dopravit do předních linií, a Britové se rozhodli, že nemůžou dát tolik benzínu, tolik munice, tolik logistické podpory jednotce, která nedokáže na té hlavní frontě zasáhnout svojí plnou silou. Takže to byl asi ten důvod, proč zůstali Čechoslováci celý měsíc v zázemí a teprve poté se přesunuli Dunkerku, kde teda, a to musíme říct, naplno plnili na svoje možnosti velice, velice důležitý úkol.
1: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkerque od októbra 1944 do 9. mája 1945. Sprievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršálek a Martin Poš.
2: Peťo Turčík teraz spomenul taký termín, alebo termíny od októbra 1944 do 9. maja 1945. Dejú sa veľké veci na východnom fronte, dejú sa veľké veci na západnom fronte a Československá jednotka je okolo jedného francúzskeho prístavu. Ako sa vnímala táto rola medzi generalitou a ako sa vnímala v tej Československej jednotke?
0: Po válce, o tom asi ještě bude řeč, role byla bagatelizována komunistickou propagandou právě tady z toho důvodu, že mobilní brigáda určená k útokům masou svých tanků je uzemněná ve flanderském blátě. Nespokojenost s tímto úkolem byla shodná, dá se říct i výjimečně shodná v československé zahraniční armádě od posledního vojína až po nejpřednějšího generála. Nikdo s tímto úkolem spokojen nebyl, protože vojáci toužili po aktivním boji, po útoku, po drcení Němců. Ne potom, aby vycvičené tankové osádky
2: po přiblížení se poblíž československé hranice
0: byli jako pěšáci nasazení někde okolo přístavu, ale ku podivu ten úkol, který československá brigáda tam plnila z hlediska spojenecké strategie, dalece přesáhnul možnosti, které by ta brigáda měla přímo na té hlavní frontě. Ono, jak se vůbec stalo, že tanková brigáda se dostane jako obkličovací jednotka do krajiny, kde je spousta odvodňovacích kanálů, průplavů, zatopených oblastí a podobně. Já jsem to před lety příběh Československé brigády u Dunkerku nazval malá brigáda ve víru velké strategie. A kdy se opět ta brigáda dostala k Dunkerku shodou mnoha různých okolností, ale nakonec se jednalo prakticky o velmi dobré řešení. Přístavy v kanálu La Manche chtěl maršál Montgomery zprvu rychle dobít, aby mu poskytli logistickou základnu pro ten jeho úder, o kterém jsem mluvil, úder přímo do srdce Německa. Nehodla se zdržovat dobýváním Antwerp, říkal, že mu stačí ty přístavy v kanálu, zvláště Lávr, si musíme uvědomit, byl to druhý největší francouzský přístav po Marseille. A proto všechny ty přístavy v kanálu La Manche byly dobyty. S výjimkou Dunkerque, kdy se nakonec ukázalo, že poté, co ta operace Market Garden zkrachovala, tak je potřeba dobít Antwerpy a v tu chvíli ten Dunkerque již nebyl potřeba. Nicméně, v okolí Dunkerque, v zázemí Dunkerque vedly kriticky důležité zásobovací trasy spojenců. Mimo jiné i benzínové potrubí, které po dně La Mancheského průlivu vedlo do Francie a pouhých 20 kilometrů za německou frontou u Dunkerku pokračovalo dále až do Belgie a do Holandska. Právě toto potrubí se stalo klíčové pro spojeneckou ofenzivu na jaře 45. A v tu chvíli my pochopíme, proč Dunkerk neobléhá nějaká pěchotní brigáda, ale tanková, která svými tanky může představovat velice solidní zajištění, že kdyby se německá posádka pokusila prorazit a přerušit tyto zásobovací trasy, tak ta masa tanků je určitě zastaví. Takže Čechoslováci plnili velice důležitý úkol, že chránili tyto zásobovací trasy a současně ta klidná fronta kolem Dunkerku jim měla umožnit postupně včleňovat nové vojáky, organizovat nové jednotky a v nejlepším případě dosáhnout tabulkových stavů klasické standardní britské brigády, poté by mohla být přesunuta na hlavní frontu. Bohužel tohoto plného stavu dosáhla až v prvních dnech května 1945, což už bylo pozdě.
1: Pán maršálek, padlo tam 200 vojakov. Vy jste zdokumentovali těch padlých. V podstatě to nebyly také velké straty, aj keď každý ľudský život je smutná strata, ale v porovnaní s tými

0: akciami z 28. oktobra 1944, keď sa pokúsili preraziť obranu Dunkerque a potom 5. novembra. Tie straty neboli až také veľké.
1: Z pohledu toho celého období, kdy tam brigáda působila, to skutečně velké ztráty nejsou. Těch celkem 190 padlých, zemřelých, zahynulých, z nich ještě ne všichni padli přímo u Dunkerku, ale zahynuli třeba během přesunů a ještě předtím, než brigáda k Dunkerku přišla. Ale nemůžeme hodnotu a význam jakékoliv jednotky posuzovat podle toho, jak těžké ztráty utrpěla. Brigáda prostě plnila nějaký svůj úkol, každá jednotka, stejně jako každý jednotlivý voják, o svém osudu rozhoduje jen velmi málo, prostě plní rozkaz. A brigáda dostala takovýhle rozkaz, ten rozkaz plnila a během toho obléhání dosáhla i několika významných úspěchů. Pokud se týká to asi nejslavnějšího útoku 28. října na den státního svátku Československé republiky, tak se v jedné akci, která měla být prostorově omezena, nemělo jít o žádný pokus dobýt Dunkerque, tak se podařilo za cenu velmi malých vlastních ztrát zlikvidovat kompletní německý pěší prapor na tom daném úseku, což viděno pohledem bojů československých jednotek z druhé světové války je vlastně největším denním úspěchem československých jednotek za celou druhou světovou válku. A likvidace jednoho pěšího praporu za cenu tak malých ztrát byla významným úspěchem i v rámci celého spojeneckého uskupení a byl to jeden z důvodů, proč k tomuto úspěchu blahopřál i maršál Montgomery. Ostatně i druhý útok 5. listopadu, který bývá často zmiňován, že nebyl tak úspěšný jako ten první, je to pravda, ale přesto poměr ztrát a dosažený úspěch znovu hovoří o tom, že to byla akce povedená. Čechoslováci měli na frontě řadu menších úspěchů, musíme přiznat i řadu neúspěchů. Brigáda utrpěla ztráty, které za těch několik měsíců se nezdají velké, ale přímo v těch konkrétních bojích, když vidíme ten boj očima jednoho pěšáka, tak docházelo často k stejným hekatombám jako v Dukelském průsmyku. Voják vidí bojiště, se říká očima nebo perspektivou jedné čety. A u Dunkerque se stávaly případy, že během 2 hodin z celé čety zůstal jeden jediný voják. A kdy z 9členného družstva se opět vrátil jeden nezraněný voják a zbylí zůstali na bojišti. Takže nemůžeme posuzovat míru nebo význam těch bojů počtem padlých, počtem zraněných, ale splněním nebo nesplněním úkolu, který ta jednotka měla, a ten úkol